0: Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio ena rok, 100% rok.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.